segir í gangi dveit tóna bóníka gangi dóitna nind gild mér mænind kam í fúlanga í bí mér tsfrei und bring mir nit gfange weit, weit, weiter vor dir